jen sivý oblak. Tak právě bedak, noriak, zbušeňak, je půcicu iskal. Jen sivý oblak, jak pravý bedak, no jak zmušeňak, je pucicu iskal. Zvezdicu zlatu, vdovaču bogatu, by rajšinek saku v rokami stiskal. S vetrom se šetal, po nebu pometal, tak zagrozkem cugu